zavři oči a probuď tvou mysli. Cítíš pocit, je to jako krásný sen. Láska a sex je naše droga, na které jsme tolik závislí.